řečky démon Poseidon. Vidlice místo obočí a v očích mořské propasti.